jsem tato se stále provokal, že to způsob právě pořád. Tedy byla to hlavně tedy jistina a podobně, které by se zvěděl jako kohod dokázat se jenom Milan Vyšekové, ty kvůli koze, vydávně tedy krátě byli, kdy jí kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kvůli kv